0: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
1: We cannot say what will happen in one second.
0: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
1: And so Mahaprabhuji's bhajans.
0: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
1: And we know Devapuriji's.
0: A my známe Devapuriji's.
1: People saw that he walked on the water.
0: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
1: He could go through the rock.
0: Dokázal projít skalou.
1: And he could walk in the air.
0: A dokázal kráčet vzduchem.
1: Now we got this evidence again as Alakpuriji's Siddha Pitha in Himalaya at Devapuriji's Gufa 600 meters height.
0: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalajích, ta Devapuriji Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
1: It's not easy.
0: Není to snadné.
1: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpuriji's Gufa.
0: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpuriji Gufa.
1: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
0: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
1: And now they are in Badrinath again.
0: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
1: And in 2-3 days they will go to Devapuriji's Gufa.
0: A za 2-3 dny půjdou k Devapuriji's Gufa.
1: And there is someone here who was in Devapuriji's Gufa.
0: A je tady někdo, kdo tam byl v Devapuriji's Gufa?
1: Who was?
0: Kdo to byl?
1: You have to stand up. Yes. And how is hard way? Can you tell us a little bit?
0: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
1: How hard?
0: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
0: Byl jsem
2: Swamiji.
0: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sadhu Shanti.
0: Byl jsem se Sadhu Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
0: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I lived in mountainside. So I walked every day in the mountain.
0: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem každý den chodil
3: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
1: The Hungarian mountain so high.
0: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
1: That's a good idea.
3: It was just like 800 meters.
1: Okay. Sorry, go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
0: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
0: a já jsem cítil
3: Guruji, Mahaprabhuji, Devapuriji, Alakpuriji, all on the way,
0: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
0: a opravdu
3: path.
0: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of the goal, the way of Pandavas,
0: it's really
3: blessing.
0: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devapuriji Gufa was beautiful. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
0: A já jsem tam
3: that was the Devapuriji Gufa. A big smile.
0: Gufě.
3: I thought this is Devapuriji smile.
0: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně jako, že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devapuriji úsměv, že se tam na mě usmíval.
1: And you go to Satupat?
3: Yes.
1: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
1: And Shastadhara falling about thousands of the waterfalls.
3: Yes.
1: And then Devapuriji.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
1: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sadhu Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
0: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
1: Kesanam sepan. Adio. So, what I want to tell,
0: co mám chci říci,
1: that we are bhaktas.
0: My jsme bhaktové.
1: I am like you.
0: Já jsem jako vy.
1: And you are like me.
0: A vy jste jako já.
1: I hope.
0: Doufám.
1: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Deo Puriji.
0: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Dev Puriji.
1: And Alak Puriji's visions which I had.
0: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
1: A very mighty man.
0: To byl velice mocný muž.
1: High and so.
0: Vysoký a...
1: But it was like in the fogs, in the clouds.
0: A bylo to jako v mlze, zamžené.
1: Two times.
0: Dvakrát.
1: Or three times.
0: Nebo třikrát.
1: Shanti had once or twice.
0: Shanti měla tu vizi jednou.
1: But her vision was more wide between two mountains.
0: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
1: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
0: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
1: But if you are in your ignorance,
0: ale pokud jste v
1: and if someone is talking stupid,
0: a pokud někdo mele hlouposti,
1: then you will go on inside.
0: A tak potom vy poklesnete taky.
1: So that's very nice. Shri Deepnath Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
0: Tak jsou různé druhy cest.
1: We have yoga.
0: My máme jogu.
1: Word is only yoga.
0: A to slovo je jenom yoga.
1: Like only God.
0: Tak stejně jako je jenom Bůh.
1: God or yoga.
0: Bůh nebo yoga.
1: Now we give the name.
0: A my tomu dáváme jména.
1: Just Eric, who brought this more message.
0: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
1: Now yoga in daily life.
0: A teď yoga v denním životě
1: is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
0: Já jsem k Holy Guruji do Nepalu přišel roku 1965.
1: And there I begin to learn from Guruji.
0: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
1: I was going to school.
0: Chodil jsem do školy.
1: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
0: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
1: How many books have been published?
0: Kolik knih už bylo vydáno?
1: How many thousands of the books are sold?
0: Kolik tisíce knih už je prodáno?
1: In Czechoslovakia time.
0: Jenom v Československu.
1: In communist time.
0: Za komunismu.
1: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
0: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
1: And then in the Prague.
0: A potom v Praze.
1: Which big company called Moravka and then another one more.
0: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
1: Communist time under Yugo in Yugoslavia on Hungary books was how many thousand and in Christmas day one week or 10 days before Christmas about 2,000-3,000 books was sold.
0: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
1: And many people that time was immigrating.
0: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
1: And they had all the time they said they had their book Yoga and Daily Life with Guruji's Mahaprabhuji's photos. And they went to Australia, America, many countries.
0: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedině, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhujího, Holy Guruji-ho fotku a tu si nesli.
1: How many books in German language?
0: Kolik knih v
1: němčině, Croatian, Slovenian,
0: ve slovenštině,
1: etc.
0: A tak dále.
1: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
0: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
1: Must not be that who came to me and got a blessing.
0: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
1: And one book, how many people have been learned from that one book?
0: A kolik knih se učilo podle jedné knihy?
1: So, around the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
0: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
1: And still, it is you who brought this.
0: Ale jste to vy, kteří tohle to.
1: I am only medium.
0: Já jsem jenom prostředníkem.
1: But you learned, you understood.
0: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
1: You got benefit.
0: Dostalo se vám toho.
1: You are giving.
0: Z toho vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
1: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
0: A mnoho lidí učí jogu v denním životě a vydělává se tím peníze.
1: Why not?
0: Proč ne?
1: I'm happy.
0: Já jsem šťastný.
1: That at least they have something.
0: Že aspoň něco mají.
1: So therefore, yoga in daily life has become that system.
0: A tak yoga v denním životě se stala takovým systémem.
1: And that's just the name yoga in daily life.
0: A to jméno je yoga v denním životě.
1: But in reality, it's only yoga.
0: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
1: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
0: Ale právě že yoga v denním životě má určité techniky a poselství mistrů.
1: Swami Shivananda, Rishikesh.
0: Swami Shivananda z Rishikeshe.
1: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
0: Podle Swami Shivananji také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
1: In whole world there is Shivananda yoga schools.
0: Na celém světě jsou Shivanandovy yogové školy.
1: And that is very sattvic, very good.
0: A to je velice sattvické, velice dobré.
1: Shivananda practice everything is very very good.
0: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
1: They are not changing always.
0: Oni to pořád nemění.
1: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
0: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
1: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
0: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
1: There was a Iyengar.
0: Byl taky Iyengar.
1: That was a acrobatic yoga.
0: To byla taková akrobatická yoga.
1: And many people like that.
0: A mnoho lidem se to líbilo.
1: And he's also millions of people. Millions.
0: On taky oslovil miliony lidí.
1: So there are many good yogis.
0: A taky mnoho dobrých jogínů.
1: They gave the message of the yoga to the whole world.
0: Kteří dávají to poselství jógy celému světu.
1: And out of them we are also.
0: A my jsme jedním z nich.
1: But sometimes, like some fruit is got rotten.
0: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
1: And they are like a water bubble.
0: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
1: So you should not fall into the water bubbles.
0: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
1: So practice. Slowly.
0: Cvičte pomalu.
1: Take care of yourself.
0: Dbejte o sebe.
1: And if anyone begins to talk something negative.
0: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
1: That time you have to show your like a Shiva.
0: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
1: What they call the chilab dance.
0: Co znamená ten?
1: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
0: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
1: Weapon.
0: Zbraň.
1: And blessing.
0: A požehnání.
1: What do you want?
0: Co tedy chceš?
1: Holy Guruji said to me.
0: Holy Guruji mi řekl.
1: When I was coming back from the school.
0: Když jsem se vracíval ze školy.
1: And something learned or not?
0: A něco jsem se naučil nebo ne?
1: Didn't clean.
0: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
1: So Guruji said.
0: A tak Guruji řekl.
1: I said yes.
0: Já jsem řekl ano.
1: Do you need a ladu?
0: Potřebuješ tady ladu?
1: Koláčka?
0: Koláček, sladkost?
1: Or a stick?
0: A nebo tu hůl?
1: I said ladu.
0: A já jsem řekl to ladu.
1: Mam. So there is a both. We have to be strict.
0: A tak my musíme být přísní.
1: And we have to be very soft.
0: Musí to být obojí.
1: So when some people are try to make you stupid.
0: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
1: So therefore Mahaprabhuji said in his Vijnan Dvip Gita.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vijnan Dvip Gita.
1: From there you go away.
0: Odkud jdete pryč?
1: If you cannot, then close your ears.
0: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
1: Yeah. Or walk it away.
0: A nebo radši prostě odejděte pryč.
1: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
0: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
1: And there many many years disciples.
0: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
1: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
0: Vampire.
1: Yes.
0: Je, tak, víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
1: Did you see the Dracula's dance?
0: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
1: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
0: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
1: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
0: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
1: And then they will dance with them.
0: No, a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
1: And they hug them.
0: A oni je potom obejmou.
1: Here.
0: A tady potom.
1: It's finished.
0: A je po všem.
1: It is that rag. So that's a poison gone in.
0: A ten jed vás potom už zasáhne.
1: And very soon, after biting, in few hours.
0: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
1: Jo, it didn't go like this.
0: Už máte taky takové zuby.
1: What to do?
0: Co si počí?
1: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
0: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
1: Your guru vakya.
0: Vaše guru vakya.
1: You lost it.
0: Ztratili jste ta guru.
1: You know what will happen?
0: A víte, co se stane?
1: Your ego.
0: Vaše ego.
1: Your attachment.
0: Vaše připoutanost.
1: Your proudness.
0: Vaše pýcha.
1: You think I am bigger now.
0: Teď si myslíte, já jsem teď ten.
1: But we are not. We are always humble.
0: Ale my jsme vždycky
1: pokorní. We should be humble to all.
0: Měli bychom být pokorní.
1: Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
0: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
1: No argument, no argument.
0: Děkuji a odejít, žádné hádky.
1: Take your yoga mat.
0: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
1: Open your boot of your car.
0: Otevřte si kufr u auta.
1: Inside.
0: Schovejte si tam tu
1: key.
0: Hari Om. Nastartujte a
1: Dracula can run behind you.
0: Dracula možná za vámi poběží.
1: Yes.
0: Ano.
1: They can come as a horse.
0: Mohou přijít jako koně.
1: Many, many things.
0: Mnoho, mnoho věcí.
1: Therefore, Gurudev, protect us.
0: A proto Gurudev ochraňuj nás.
1: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
0: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
1: Was destroyed by little axe.
0: Který byl zničen tou malou sekírkou.
1: And if not that.
0: A kdyby to nebylo tak?
1: Then they will get into your stomach.
0: Pak se vám dostanou do žaludku.
1: Yes, your enemy will enter in your stomach.
0: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
1: I don't know, but there was one story about something.
0: Nevím, ten příběh byl.
1: One very alcoholic person.
0: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
1: So he was so alcoholic.
0: A on byl tak teda na tom alkoholu.
1: Couldn't give up.
0: Že se to nedokázal vzdát.
1: He tried to give up.
0: Snažil se to zříci.
1: But alcohol didn't want to give him up.
0: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
1: So one day he gave up.
0: A tak jednoho dne se to vzdal.
1: And he said, I will not be it.
0: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
1: And then the story is something different, but I forgotten.
0: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
1: So that rakshasa.
0: Ten rakshasa.
1: Who want to destroy you.
0: Který vás chce zničit.
1: Went like a little like this with alcohol in the bottle.
0: Se proměnil maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
1: And that your enemy is laughing.
0: A ten váš nepřítel se pak směje.
1: Now with this alcohol I will go in your stomach.
0: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
1: Then I will destroy you.
0: A pak tě zničím.
1: I give you example.
0: Dám vám příklad.
1: Mighty our beautiful tree.
0: Tenhle náš krásný mocný strom.
1: No one could think.
0: Nikdo se ani nepomyslel.
1: That this tree can break.
0: Že tenhle strom se může zlomit.
1: Why this tree broke?
0: A proč se zlomil ten strom?
1: Because there were some worms inside.
0: Protože uvnitř byly nějaký červy.
1: Like the termites.
0: Něco jako termiti, mravenci.
1: And it made it empty, full, whole area. Trunk of the tree.
0: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
1: And with the storm fall down.
0: A potom při bouřce to padlo.
1: Inside these bugs have so much eaten.
0: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
1: The trunk is lying there.
0: Podívejte se, ten kmen tam leží.
1: You can walk in and out.
0: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
1: So also like a diabetes.
0: Tak jako je to diabetes.
1: Diabetes like same thing.
0: Cukrovka je to.
1: Yes. So likewise, a negative people in the satsang comes.
0: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
1: They are not coming to the satsang.
0: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
1: Therefore, it is said.
0: A proto se říká.
1: Hosiyar re na bande. मत जाना भूल ठगा के ये नगरी है ठगों की ठगती है दम पिला के so this I will Aslaram ji bhajans very beautiful holy guru ji often was singing this bhajan early morning 3:30
0: tohle to Asharam ji bhajan velice krásný guru ji ho často zpíval v půl čtvrté ráno
1: and said to me he called me
0: a vždycky mě zavolal
1: glass water
0: říkal sklenici vody
1: yes guru ji
0: ano
1: sit down
0: posedni si
1: mala pero meditate
0: a medituj.
1: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend.
0: Oh, můj přítele.
1: Be alert.
0: Buď bdělý.
1: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke, don't be cheated.
0: Nenech se podvést.
1: Ye nagri hai thagon ki, this city is the city of the cheaters.
0: Tohle město, to je město podvodníků.
1: Pila ke dam pila karke, with alcohol and this, they will pull you down.
0: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
1: It means ignorance.
0: To znamená nevědomost.
1: So there are so many great saints.
0: Je tolik velkých světců.
1: Look, Paramhans Ramakrishna.
0: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
1: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
0: A jeho manželka.
1: Both great, holy.
0: Oba byli velcí svatí.
1: And their disciples Vivek Puri, Vivekanand. So there are many. Read their lives and look to them.
0: Na ně se dívejte.
1: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
0: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
1: If someone will say he is drinking alcohol.
0: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
1: Did you not see drink alcohol?
0: Co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
1: Of course I can drink.
0: Můžu se přece napít.
1: But why should he drink?
0: A proč to, ale on by neměl.
1: So many, many things we have to be careful. I give you a warn.
0: A proto byste si měli opravdu dávat pozor. Já vám dávám varování.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shilak Purji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Shri Alak Purji Siddhapit Parampara.
0: My dear pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And hari om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect. Thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। So how do you say भार? First let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bar means wait.
1: Bar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So bar, bar means wait.
1: A bar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting vala weight. Not waiting vala weight, but kilos vala weight.
1: To znamená váha. To znamená čekej, ale znamená to váha. Když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme.
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sop diya, sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Ab means today, now.
1: Ab znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Jivan means life and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives, we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
0: And by the way, before I forget.
1: Než zapomenu, mimochodem, než zapomenu.
0: Thanks to Shanti and Sevapuri.
1: Děkujeme Shanti a Sevapurimu.
0: That they are letting us use this beautiful Tilak friendly.
1: Že nás nechají používat tenhle krásný Tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
1: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší Chan vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
1: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
1: Všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
1: A vy uvařili 8 litrů čaje.
0: So you know what needs to be done?
1: A tak víte, co nás čeká?
0: And also many people were helping from all of you A make beautiful cakes.
1: Mnozí z vás pomáhali a nachystali tyto krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
1: A všechny ty dorty a všechno i Shanti daroval nějaké pici.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
1: To všechno ten výtěžek půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
1: My už jsme moc staří na hračky.
0: And maybe we are not, but
1: možná že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so
1: ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now let's focus on the youth and kids.
1: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
1: A vraťme se zpátky.
0: Yeah, jeet tumhari ye haar tumhara. The problem is whenever we are hit with any negativity.
1: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
0: Whenever we are hit with troubles.
1: Máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
1: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God and then we remember Gurudev and then we remember all those who we don't remember.
1: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme si na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go surf. So when we say that we come to you and we give everything to you.
1: A tak když říkáme přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám.
0: We don't come and just give Gurudev our troubles.
1: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: He jeet tumhari haatho mein, which means my win, my success, that is also in your hands.
1: Jeeta znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or haar tumhare haatho mein, which means haar means to lose, my loss, my unsuccessfulness, that also is in your hands.
1: Hára znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera niščaj bas ek hi hai, drada niščaj, we were talking about this yesterday.
1: Niščaj, o tom jsme včera mluvili.
0: Drada niščaj means determination.
1: Drada niščaj znamená odhodlání.
0: How many of you remember this five rules for students from last year?
1: Kdo si pamatuje těch pět pravil pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you
1: interaktivní satsang. Můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again. How many of you remember the five rules of
1: students? Pamatuje těch pět vlastností studenta?
0: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me, please.
1: Opakujte po mně, prosím.
0: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari. Grahatyagi. Vidyarthi panchalakshanam. Panch means five, obviously.
1: Panch znamená pět.
0: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
1: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
0: Can we turn off the fan, please? Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
1: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
0: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
1: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
0: We always learn something from each other.
1: Neustále se učíme jeden od druhého.
0: We always learn something from life.
1: Učíme se něco ze života.
0: We always learn something from our happenings which are happening around us.
1: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
0: Every time we do certain action,
1: kdykoliv něco uděláme,
0: or even if we see a certain action,
1: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
1: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
1: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
1: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?
1: Co nám vždycky Gurudev říká?
0: Watch and learn.
1: Dívej se a uč se.
0: He never told how to do this or how to do that.
1: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
0: But we all sat next to him.
1: Ale my jsme seděli u něj.
0: We all saw his way of functioning.
1: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
0: And we learned.
1: A učili jsme se.
0: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
1: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
0: So dhradanishchay means that determination.
1: Dhradanishchaya znamená to odhodlání.
0: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this dhradanishchaya.
1: A tato shloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto dhradanishchaya, o tom odhodlání.
0: Kaka cheshta, kaka means?
1: Kaka znamená?
0: Crow.
1: Vrána.
0: Crow. We love crows, no?
1: Máme rádi vrány, že?
0: Kaka cheshta, the determination, the dhradanishchaya of a crow.
1: Odhodlání, odhodlanost vrány.
0: What was the story?
1: Co byl ten příběh?
0: With the crow?
1: S tou vránou.
0: Even the stories we don't remember.
1: Ani ty příběhy se nepamatujete.
0: Picking the stones.
1: Ona vybírala ty kameny.
0: Please remember them because
1: prosím,
0: now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
1: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
0: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
1: Já dostávám komentáře, že se na satsangích opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
0: And I'm a stubborn one.
1: A já jsem zarputilý.
0: So we don't really move forward until we don't learn the ones.
1: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
0: The crow and the vessel.
1: Vrána a ta nádoba.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: In the distant far nation of Czech Republic.
1: V daleké zemi České republice.
0: There was a vessel, a water pot.
1: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
0: And it was there near Sangam.
1: A byla kousek od Sangamu.
0: And there's a beautiful lake nearby.
1: A nedaleko bylo krásné jezero.
0: Green like the poison which Dev Puriji drank few days back.
1: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Dev Puriji.
0: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
1: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
0: So the crow could have gone and easily drank water from there.
1: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
0: Because their digestive system is not so bad as us.
1: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
0: We have the wish. Yay, we go to India.
1: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
0: Kumbamela.
1: Na Kumbamelu.
0: And then you know the rest.
1: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
0: What happens and
1: co
0: what doesn't
1: stane,
0: happen.
1: Co se stane nebo nestane.
0: How your digestive system works.
1: Jak vaše trávení funguje.
0: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
1: Ale ten Jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
0: But the energy of the Sangam hall was so strong because of all of your sadhana.
1: Ale ta energie ze Sangam haly byla tak silná díky vaší sádhaně.
0: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
1: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie vší vaší sádhany.
0: But there was only one problem.
1: Ale byl je tam malý problém.
0: Niranjanji was thirsty while leading the Anushtan.
1: Niranjanji měl žízeň, když vedl Anushtánu.
0: So he drank half of the pot.
1: Půlku té vody z té nádoby vypil.
0: And the vessel, the opening of that was very narrow.
1: A ta nádoba, ta láhev měla úzké hrdlo.
0: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
1: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
0: But for the crow, it has such a small beak.
1: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
0: So it couldn't drink water from it.
1: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
0: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
1: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
0: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
1: Začala po celém ášramu sbírat malé oblásky a kamínky.
0: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
1: A jeden po druhém je házela do té nádoby. Do té lahve.
0: Slowly, slowly.
1: A pomalu, pomalu.
0: Manava dhire dhire chal gaganagara chadana re bhai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
1: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
0: That's the problem with us.
1: To je náš problém.
0: Politicians and sadhus.
1: Politici a sadhuové.
0: You give us the microphones.
1: Dáte nám mikrofon.
0: And it's hard to get it back.
1: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
0: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
1: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
0: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
1: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, jak jsme na tom s časem.
0: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandleshwar Vishwakanand Bhartiji Maharaj.
1: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu,
0: and you can go hours.
1: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
0: But that's the beauty of the wisdom.
1: A to je krása moudrosti.
0: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushes.
1: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
0: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
1: Není to Svadharma, ale Paradharma.
0: All the knowledge which is in them.
1: Všechno to poznání, které je v nich.
0: It's too much for them to keep within themselves.
1: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
0: And as the life has no estimate of time.
1: A protože život není omezen časem.
0: They share as much as they can.
1: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
0: For what?
1: Proč?
0: For jana kalyan.
1: Pro jana kalyan.
0: What does jan mean?
1: Co znamená jan?
0: Hmm? People.
1: Lidé.
0: What does kalyan mean?
1: Co znamená kalyan?
0: Well-being. Any other? Kalyan
1: blaho,
0: means kalyan. To well-being or to free them, liberate them.
1: To znamená osvobodit je.
0: So for jala kalyan, they share as much as they have.
1: Proto jan kalyan, proto se

0: water level risen.
1: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, jak tam házela ty kameny, tak ta hladina vody stoupala. Konec se dokázal napít.
0: But now don't say that that crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havrán, on a já jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dhrda nischa should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nischa bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. I only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
0: But we are the living embodiment of divinity and grace.
1: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
0: Because Gurudev is residing in our hearts.
1: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
0: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
1: Ať aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
0: Arpan kar do dunya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
1: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
0: Everything is in their hands.
1: Všechno je v jejich rukách.
0: But faith is important.
1: Ale víra je důležitá.
0: That understanding, that awareness that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
1: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
0: Because anything that is in our conscious mind,
1: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
0: and we put it in the subconscious mind,
1: a propíšeme to do podvědomé mysli,
0: then by hook or crook that subconscious mind will make it the reality.
1: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
0: Some of us call it manifestation.
1: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
0: And some of us call it nahamkarta.
1: A někdo tomu říká nahamkarta.
0: But it's all in our hands.
1: Ale je to v našich rukách.
0: All what we receive is in Gurudev's hands.
1: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
0: But the actions are in our hands.
1: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
0: So if we have a certain wish, if we have some nischay, if we have some longing for something.
1: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
0: And we believe it's impossible to achieve.
1: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
0: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
1: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
0: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
1: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
0: We are stuck in that.
1: Jsme v ní zachyceni.
0: And we stop ourselves from going deeper.
1: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
0: Because our conscious mind tells us it's impossible.
1: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
0: It tells us we are not worthy enough to do it.
1: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
0: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
1: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
0: we will know and understand and believe that everything is possible.
1: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
0: Jo jag mein rahu to aise rahu, jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
1: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
0: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya,

0: She writes V-I-D-Y-A.
1: Ona to píše V-I-D-Y-A.
0: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
1: Ale my to...
0: Vidha. Dha.
1: Pro ve skutečnosti to vyslovujeme s tím dh, dha, vidha.
0: What do we sing in our second part of the prayer?
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First
1: Nemluvím
0: part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá pás.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď, co tva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So, the problem is, there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, they are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: Like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit sh.
0: Sure. Sure is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o kterém můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy sh v Indii.
0: One is sa for Swamiji.
1: Jeden je sa pro Swamijiho.
0: One is sh.
1: Jeden je sh.
0: For Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal sh.
1: To je vaše to sh, jak That's vy to píšete.
0: When you put your both teeth together and just say sh.
1: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete sh.
0: Sh for Shiva.
1: Je to jako Shiva.
0: And then there's a third sh which does not exist in English.
1: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
0: But this is when we put our tongue up.
1: Když dáte jazyk nahoru.
0: And then sh.
1: A je to sh.
0: That's the third sh which is only in Sanskrit and in Hindi.
1: A to je takové, tenhle druh sh, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
0: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: Není
0: but
1: to mithya,
0: mithya.
1: Ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is In this world, I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
1: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
0: Mere sab guna dosh samarpit ho, Bhagavan tumhare haathon mein. O Lord, O Gurudev. All my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
1: O Gurudeve, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna, obětuji u tvých lotosových nohou.
0: Jab mujhe janam mile, to tav charano ka pujari ban saku. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of

0: Oddaj.
1: Prosím, dej mi šance, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And in is pujari ka ek ek rag ka hotar tumhare haathon mein. You have the solution of every single problem that is in this priest's nerves, veins.
1: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech. Ve svých nervech.
0: Jab jab sansar ka kaidi banu nishkam bhav se karma karu kaidi. We all are kaidis.
1: My všichni jsme kaidis.
0: What is kaidi?
1: Co to znamená?
0: Prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hindštiny.
0: Kaidi means prisoner.
1: Kaidi znamená vězeň.
0: Now Mansukramji was living in India a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So kaidi means prisoner.
1: Kaidi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkama bhava.
1: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkama bhava.
0: Sakam and nishkam.
1: Je sakam a nishkam.
0: That's another topic we can take
1: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
0: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
1: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
0: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
1: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
0: So maybe may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti z nesobecky.
0: Fir anta samay mein pran taju sakar tumhare haathon mein. And in the last moment when I leave this mortal body,
1: a v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo,
0: then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
1: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou
0: is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: Mehu sansar ke haathon mein, sansar tumhare haathon mein. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands,
1: a když všechno je tedy v jeho rukách,
0: when happiness is in their hands,
1: i to štěstí je v jeho rukách.
0: What is in our hands?
1: Co je v našich rukách?
0: Nothing, no?
1: Nic, že?
0: No, he gave us something.
1: Ale on nám něco dal.
0: Our malas.
1: Naše málu.
0: That is in our hands.
1: Ta je v našich rukách.
0: Our actions are in our hands.
1: Naše činy jsou v našich rukách.
0: The way of our living is in our hands.
1: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
0: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
1: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
0: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
1: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
0: there's time for you to get up and get something.
1: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
0: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: Sie liebt dann eben Bhagwan Kin Jai. Sie ist wie schon und der Schöpferamaswang, Maishwan Jiguru Deva Kin Jai.
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले लंबी लंबी खाई. What does that mean?
2: Co to znamená?
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले, thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Saraswati, but which
2: Saraswati
1: aspect so far?
2: A který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what did we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další?
1: Come
2: Chakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sádví Svámi Dayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci z růží?
1: It looks very beautiful. Vypadá... Not rose, sorry. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně.

0: když máte nepromokavou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
0: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work.
0: Práce.
1: Home.
0: Doma.
1: Family.
0: Rodině.
1: Kids.
0: Děti.
1: Partners.
0: Partner, partnerka.
1: Boss.
0: Šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
0: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
0: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
0: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
0: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
0: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, loba, ahankar, irsha, jealousy, envy, anger, lust,
0: to jsou všechny ty qualities. Špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
0: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf, and then that is the result which we will get out of it.
0: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
0: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food, and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
0: Záleží na tom ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
0: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
0: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
0: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now did you ever think goddess of wisdom?
0: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
0: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
0: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is
0: tam
1: a guitar.
0: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
0: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
0: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
0: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
0: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
0: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
0: Připomíná nám
1: life.
0: To, život.
1: Too much work.
0: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
0: Se rovná stresu.
1: Too less work.
0: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
0: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
0: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
0: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
0: Příliš mluvení.
1: Creates confusion.
0: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
0: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
0: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
0: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
0: Co nám to dává?
1: Distance.
0: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there's something to lose.
0: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us, we can learn from each person around us, we can learn from everything.
0: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
0: A co nás Sarasvati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
0: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
0: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about a few days back?
0: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
0: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
0: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity, teaches us clarity, awareness and balance.
0: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze.
1: Yoga teaches us unity.
0: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
0: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
0: A my máme všechny tři máme.
1: Chintamata karana. Teri sat

0: निप्तान्यं भगवान की जय।
1: श्री
0: विश्व कुंदेश्वर परम स्वामी महेश्वरं जी गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
3: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
2: Nirbhay raho, nishanka raho. Be without any worries, be without any bhay.
3: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
2: Kabhi mat darana, darana means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
3: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
2: What is the power of words?
3: Jakou moc mají slova?
2: When we study, when we were in school,
3: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
2: or in our younger days,
3: když jsme byli mladší,
2: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
3: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
2: But I feel like that, so no problem.
3: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
2: Body is something else.
3: Tělo je něco jiného.
2: But inside God knows how many years old we are.
3: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
2: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
3: Naše mantrové narozeniny, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
2: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
3: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
2: Kartike Bhagavan, loji. O Kartike. So the words of powers, we always had someone.
3: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
2: who told us, my dear, I believe in you.
3: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
2: And many years later,
3: a o mnoho let později,
2: someone asked that young man at the time,
3: a někdo se zeptá toho tehdy mladíka,
2: when he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but...
3: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
2: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
3: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
2: What is something that changed you? What is something that changed your life?
3: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
2: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
3: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
2: Believed in me before I believed in myself.
3: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
2: So that is what Gurudev is doing.
3: A to je to, co dělá Gurudev.
2: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
3: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
2: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
3: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
2: Because he thinks about others before he thinks about himself.
3: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
2: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
3: I když mu lékaři doporučovali, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
2: There was one man.
3: Byl jeden člověk.
2: And a sadhu came to his house.
3: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
2: And he complained to that guruji.
3: A on si tomu gurujimu začal stěžovat.
2: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
3: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
2: Then the wife says, Guruji, but...
3: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
2: There's always a ale.
3: Vždycky je tam to ale.
2: So she said, Guruji, but he never listens.
3: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
2: Then Guruji starts laughing.
3: A Guruji se začne smát.
2: And he said,
3: a řekne,
2: the problem is,
3: ten problém je,
2: that he or she is speaking without awareness.
3: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
2: And you are listening without patience.
3: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
2: So until we don't have awareness while talking,
3: pokud nemluvíme pozorně,
2: and if we don't have patience while listening,
3: a nemáme a nenasloucháme trpělivě,
2: it won't be a normal conversation.
3: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
2: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
3: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
2: But there is zero awareness while talking.
3: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
2: And that's how arguments start.
3: A takhle začínají hádky.
2: That's how the first crack in the relationship starts.
3: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
2: Because the other person who is listening,
3: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
2: is not patient enough.
3: Není dost trpělivý.
2: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
3: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, támhle to, proč si udělal tohle, neudělal támhle to?
2: And before he and she can finish the sentence,
3: a než ještě dokončí tu svoji větu,
2: the other one will start.
3: A ten ostatní už jako vybuchne.
2: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
3: Ale tohle, ale támhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
2: We all did it.
3: Všichni jsme s tím prošli.
2: We all did it in our relationships.
3: V těch našich vztazích.
2: We all did it in our friendships.
3: Stalo se nám to s přáteli.
2: We all did it in our day-to-day life.
3: Zažíváme to v každodenním životě.
2: We talk without awareness, we listen without patience.
3: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
2: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing which he's trying to convey,
3: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
2: then there won't be any confusion and misunderstandings.
3: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
2: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk.
3: A ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
2: we will solve so many problems.
3: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
2: Vikram? Where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
3: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
2: Caterly garba bandhye sambhutam. Oh, sorry, no translate. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha. Which means,
3: a to znamená,
2: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot.
3: Ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby.
2: The one which is mixed with chai leaves and sugar.
3: Ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
2: Pranam to that namo chai chandikai namo namah.
3: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
2: So there. It's, I don't think you will get this joke. This all Indians will get one.
3: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
2: Doesn't matter.
3: Tak je to jedno.
2: So, awareness and patience, very important.
3: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
2: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
3: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
2: Practice.
3: Cvič.
2: Meditate.
3: Medituj.
2: Do our mala.
3: Dělej svou málu.
2: Because meditation increases the awareness.
3: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
2: And mala is helping our patience.
3: A mála pomáhá naší trpělivosti.
2: You know how?
3: Víte jak?
2: We start our mala.
3: Začneme naši málu.
2: We're halfway through.
3: Jsme v půlce.
2: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
3: A já to takhle dělám, nevím, jestli vy.
2: Open our eyes and check where is this end.
3: Oči a koukám, kde už bude ten konec.
2: So that awareness and that patience we can learn from Mala.
3: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na Mále.
2: That's why we have sumarans.
3: Proto máme sumarany.
2: Which does not have that guru bead.
3: Ten tam nemají tu kuličku gurua.
2: So you just go on and on.
3: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
2: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
3: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod.
2: This tree has to have roots for it to grow.
3: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
2: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
3: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
2: There are so many different forms and factors which we worship.
3: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
2: Wisdom we take Saraswati ji.
3: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
2: Wealth we take Lakshmi.
3: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
2: We want fierce anger Kali.
3: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
2: We want to be fearless Durga.
3: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
2: But they all originate from that same Bhagavati Ma Paramba.
3: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
2: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
3: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you want more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many they are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A i existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách, a je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, they said, how many different the dishes?
1: A ale ten hostitel kolik různých chodů připraví.

0: with their drink,
1: a nápojů,
0: milk,
1: mléko,
0: juice, and water,
1: vodu,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine, everything. There are on the path many different, they are standing and they will develop, and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that, they are all have inside in stomach, that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma yogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba, podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
1: A tak učí různé jogové cvíky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it. Will be very nice, and we have to bring this, that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya Yogu.
0: And someone who they learn yogas and they know yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's what we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpurijis.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple
1: a ta
0: tree.
1: Parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která
0: tree.
1: Je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
0: the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: in your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: a když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And other comes and I must teach you something and I should give you guru mantras more because your guru is not anymore and you are only and nothing.
1: Přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice,
1: bychom měli cvičit,
0: and we should get people humble, kind, and talk them. Speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course your disciples and they should be not that okay, I will go there, that is a better one, other can dance very better, other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takový, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti.
0: Also have the grand that grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: V tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately.
1: Bohužel.
0: In last centuries.
1: V posledních staletích.
0: Slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostatečně.
0: And that's why there is dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That they say, oh God, this person is eating too much.
1: A říká se, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy.
1: A když jsme šťastní.
0: We said. We have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, doctors and professors. And this they are, they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
0: So doctors. Surgeons,
1: takže lékaři, chirurgové,
0: they are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: our Holy Guruji said,
1: náš Holy Guruji řekl,
0: the doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these dogs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: Protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like some gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes. In the, this way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě
0: možnosti. Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are alive.
1: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from my side.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctorate, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my soul leave, the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes,
1: a po pár minutách,
0: he's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is one also one doctor.
1: A také jeden lékař.
0: And he's in, you know, on New Zealand or America.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many, many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked many, someone who was died and again came in body in body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He have now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom
0: and further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is it in all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki ashram.
1: Tak tady v ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light. So the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it. I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on the our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said, this died. This.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we were walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summer time.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter? Summer. And then I said, made some like cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba kočka.
0: Or is he died?
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak se.
0: But the attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said better is not to put in earth but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva, this soul,
1: ta jiva,
0: because there is nothing and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tedy jde.
0: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, our medicine is very good. All are very good. Nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ajurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
0: So there are many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga.
1: A proto je
0: name yoga.
1: A podobně je jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques. That's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol jog.
0: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady jste.
0: You have also your some kind of feeling techniques.
1: Máte
0: and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the we call the pranayama.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A to jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayama.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing, they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone,
1: ale je někdo,
0: they are really have, this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brámlí je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nectar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energii.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I told someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called Brahmari.
1: Takže říká se tomu Brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazová kde na uši.
0: Now this have a sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the Brahmari, ten zvuk, pranayam.
1: K pranámě Brahmari.
0: There are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic negativního.
0: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in mouth in head and so on.
1: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
0: But very slowly.
1: Ale pomalu.
0: Step by step.
1: Je potřeba jít krůček po krůčku.
0: So one begins, let's say, the finger, index fingers můžeme goes in the ear.
1: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
0: And so here, then there are two sound.
1: A jsou dva zvuky.
0: One is that you put it on very little, not very in the ear.
1: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
0: So we feel on your eye, near in our ears.
1: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
0: So there are two sound.
1: Takže jsou dva zvuky.
0: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
1: Tak jeden je takový jemný.
0: But still you are hearing sound from outside also.
1: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
0: Second is that goes little more inside.
1: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
0: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
1: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
0: And so there are many men. The men have very big needles.
1: Nails
0: very big and very nice red or yellow rang.
1: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvy.
0: So the men have so long nails in color.
1: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
0: Not good.
1: Tak to není dobré.
0: Ladies are very good.
1: Ženy ty jsou
0: so they have nice cut it and nehty.
1: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
0: So you should tell the ladies to your husband.
1: Takže měli byste dát.
0: Don't put so much nails, otherwise manželu. You can harms little bit your sound in the ear.
1: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
0: So we go in.
1: Čili jdeme dovnitř.
0: But not putting in, just we go little in and then out like this.
1: Čili dáme
0: then it's completely closed.
1: dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
0: And we can also hold it like this.
1: Takže můžeme si je takhle ohnout.

0: like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk.
0: Then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the, our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Again, synchron, we bring our arms and legs up, both together.
1: Znova spoločne zodvihneme obidve nohy, obidve ruky, chytíme sa za chodidlá.

0: Shri Deep Maren Bhagwan Ki Jai. Vishwaguru Mamandaleshwar Paramahansa Swami Maheshwaranand Puriji Guru Deva Ki Jai. Param Pujya Mamandaleshwar Shri Swami Avatar Puriji Maharaj Ki Jai.
1: Hira Puriji Ki Jai.
2: Hari Om, everyone.
3: Všem.
2: Did you all get this?
3: Všichni jste dostali tyhle fotografie.
2: Okay. I don't really know. I don't see any sticker, so I don't think it's a sticking thing, but maybe we can put it on the fridge or on the wall or cut it and then do separates or...
3: Můžete si to dát někam na zem, rozstříhat si to samostatně, někam si to dát na zeď.
2: This Swamiji printed many years back.
3: Tohle Swamiji vytiskl už před mnoha lety.
2: And it was not used and it was in the storeroom or somewhere for many years. So.
3: Nevyužilo se to a skladovalo se to po mnoho let někde.
2: Why not? It should be used, no?
3: Tak proč to nepoužít teď?
2: And it's reminding us of the old times, black and white.
3: A připomínám ty staré časy, kdy všechno bylo černobílé.
2: Nowadays we live in a very colorful world.
3: Dneska žijeme v barevném světě.
2: But sometimes it's good to remember our roots.
3: A někdy je dobré vzpomenout si na své kořeny.
2: To remember from where we came.
3: Vzpomenout si, odkud jsme vzešli.
2: From where we originated.
3: A kde máme původ.
2: So it's a very beautiful morning. It was a cool night.
3: Velice krásné ráno po chladné noci.
2: Not so hot.
3: Není tak horko.
2: So before we leave, we left Srilki with a cool weather for them who are living here.
3: Tak než odjedeme, tak se rozloučíme se Střílkami tím chladným počasím, příjemně chladivým počasím.
2: But Srilki is a place which is our home.
3: Střílky, to je naše místo, náš domov.
2: So we can come anytime we are passing by, we are somewhere near, we want a place to stay, here is a place to stay.
3: A tak kdykoliv, kdy budete blízko, kdy pojedete kolem, určitě se zastavte, když budete potřebovat přenocovat, kdykoliv se zastavte tady, přijeďte.
2: Many of your friends, guru brothers, guru sisters may own houses here, buy houses here, because Swamiji wanted to create this beautiful family community like village.
3: A mnozí naši jogoví bratři a sestry si koupili také domy v okolí, protože Vishwaguruji chtěl tady vytvořit takovou tu krásnou jogovou vesnici, jogovou rodinu.
2: So you will never feel lonely.
3: Tak se tu nikdy nebudete cítit o samotě.
2: So welcome.
3: Takže vítejte.
2: Enjoy your home.
3: Radujte se ze svého domova tady.
2: And now we will be continuing our journey ahead.
3: A my budeme pokračovat naší cestě vpřed.
2: To, how do you say Hungary?
3: Maďarsko.
2: Maďarsko.
3: A pojedeme do Maďarska, Hungary.
2: So we will be there now next week.
3: Takže příští týden budeme tam.
2: We'll have a beautiful continuation of this satsang journey seminars in VEP.
3: Budeme mít krásné pokračování těch našich seminářů a satsangů ve VEPu.
2: Some of you I will see there.
3: Některé, s některými z vás se tam uvidím.
2: Some of you I will see in Rijeka.
3: A s některými se uvidíme v Rijece.
2: Then we will see in Himalaya.
3: A pak se uvidíme v Himalájích.
2: Anyone going to the Himalayas this year?
3: Jede někdo do Himalájí z vás?
2: One. Only one?
3: Jenom jeden?
2: Two, three. Dhananand. You're going? You're going? You raised hands. Na.
3: Už jsi zvedl ruku, Gyananande, tak.
2: Time will come.
3: Čas přijde.
2: So
4: So see you in September.
3: Tak se uvidíme v září v Himalajích.
4: You and you have all the equipment ready. Just repack, wash them again and.
3: Máš všechno stejně vybavení připravené, tak si to jen.
4: Come on, it was nice. I used to come on your tent and throw snow at you at 5 in the morning.
3: Chodíval jsem k tobě do stanu a v 5 ráno jsem ti tam házel sníh.
4: So yes, we always will have time to reconnect. We always are there for each other. That's what families are there for.
3: A vždycky budeme si najdeme čas se znovu propojit, čas jeden pro druhého na sebe navzájem.
4: But more than relying, we are all in Gurudev's hands, so we don't need to rely on him. But instead of relying on some external forces, we rely on each other because we are a family and we are there to support each other.
3: A jsme v Gurudevových rukách, tak se nemusíme spoléhat na nic vnějšího, můžeme se spolehnout jeden na druhého, na sebe navzájem, že se vzájemně podpoříme.
4: Instead of us worrying who will be there for me, who will take care, how will I function.
3: A místo toho, aby jsme se trápili tím, kdo se o mě postará, jak všechno zařídím, jak to všechno bude fungovat.
4: Just know that we have each other.
3: Vězte, že máme se navzájem jeden druhého.
4: Many cities, many villages, many countries, everywhere we have Gurudev's disciples.
3: V mnoha vesnicích, městech, mnoha zemích, všude máme Gurudevovy žáky.
4: And everyone in our family are so open-minded, kind, generous, because that is what Gurudev has taught us.
3: A každý v naší rodině má otevřenou mysl, široké srdce, je velice laskavý, protože takhle nás to učil Vishvaguruji.
4: And with open arms they would welcome us, please come.
3: A s otevřenou náručí vás uvítají, prosím, pojď dál, přijeď.
4: Please feel at home.
3: Prosím, cít se tady jako doma.
4: So be there for each other.
3: Tak buďte tady jeden pro druhého, pro sebe navzájem.
4: Supporting each other in every way possible.
3: Podporujte se navzájem, jak jen to jde.
4: More transparent communication.
3: Více transparentní komunikace.
4: More easily functional way for us to operate between each other.
3: Aby to bylo takové jednodušší to, jak společně fungujeme.
4: Becoming more kind and generous.
3: Staňte se laskavějšími a štědřejšími.
4: Spreading that divine love which is in our hearts.
3: Rozšiřujte to božské světlo, které máte v srdcích.
4: And living by dharma and the teachings of our parampara.
3: A žijte podle dharmy a učení naší parampara.
4: That's our new year resolution.
3: A to je naše rozhodnutí do nového roku, novoroční předsevzetí.
4: For us every day is a new year.
3: Pro nás každý den je nový rok.
4: But until next seminar,
3: ale až do příštího semináře
4: we will try to work on these things.
3: Budeme se snažit pracovat právě na tomhle.
4: Alles klar?
3: Všechno jasné?
4: Good.
3: Dobrá.
4: So, you call soon in 40-45 minutes we have, so come.
3: Máme ještě nějakých 40-45 minut. Přijďte se rozloučit.
4: You can bring prasad. I will give prasad to everyone there.
3: Můžeme přinést prasad sem.
4: So please come.
3: Prosím, pojďte, kdo se chcete rozloučit.
4: Svasti prajavyam paripanayantam nyayena margena mahin mahishago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sugino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai.
3: Cara.

0: ओम शल गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shalak Purji Siddha Pit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alak Purjiho Siddha Pit Parampara.
0: My Dhanvat Pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwa Guru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Purji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwa Gurudevovi, s vámi mu Maheshwarananda Jimu.
0: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Fulpurji Maharaj.
1: Om Namo Narayan Mahamandaleshwarovi Fulpurji Mu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem sannyasinům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone, is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv, je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím.
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpurji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurjim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Stávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpurji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays when I'm not, and when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpurji dohlíží, abych dobře jedl.
0: But So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka.

0: and chose satsang over kosang.
1: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
0: In the same way we are walking on that thin plank.
1: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
0: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
1: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
0: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
1: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
0: And he won't let us fall.
1: A nenechá nás spadnout.
0: But that trust we need to give.
1: Ale je potřeba mít tu důvěru.
0: Hare Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
1: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
0: No, how many of you remember it?
1: Kolik z vás si to pamatuje?
0: No. How many remember?
1: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
0: Okay, so I will repeat it again.
1: Takže to znova zopakuju.
0: Four kripas.
1: Jsou čtyři kripa.
0: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
1: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
0: Maybe write it down.
1: Možná si to můžete i napsat.
0: First kripa, deva kripa.
1: První kripa je deva kripa.
0: The kripa or the blessings of the devtas, of the god and goddesses.
1: Kripa neboli požehnání božstev.
0: Now you might ask why.
1: Můžete se ptát proč.
0: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
0: Gurudev always used to tell me when I was young, ya manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
0: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday, going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
1: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli. Můžeme se někde bavit. Ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
0: Second kripa is Shastra kripa.
1: Druhá kripa je Shastra kripa.
0: The kripa or the blessings of the scriptures.
1: To je požehnání písem.
0: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Lila Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
1: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
0: The third kripa, which we all have, and the most important one is Guru kripa.
1: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
0: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
1: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
0: Which is Khudki kripa.
1: Což je Khudki kripa.
0: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
1: Což znamená milost nás samých.
0: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
0: But he will not hold our hands and drag us.
1: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
0: That's our decision.
1: To je naše rozhodnutí.
0: That's why Holy Guruji said, our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
1: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
0: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
0: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
1: Ze všech koutů světa nás pozbíral a schromáždil nás tady ve Sri Lance.
0: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family, and third to have a guru as Gurudev.
1: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
0: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
1: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
0: Physically he might be in India.
1: Fyzicky je možná v Indii.
0: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
1: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
0: He always said that you all are in my heart.
1: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
0: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
1: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
0: So there is no separation between that guru tattva.
1: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
0: That and we, it's one.
1: Není to žádné on a my, je to there jednota.
0: There is no separation.
1: Není žádné rozdělení.
0: There is no distance.
1: Není žádná vzdálenost.
0: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
1: Láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
0: It's unlimited.
1: Je neomezená.
0: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
1: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání, říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
0: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
1: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
0: But giving up is not a solution.
1: To, že to vzdáme, nic neřeší.
0: What comes?
1: Co pak přijde?
0: Will go. What comes will go.
1: Co přijde, tak je odejde.
0: If we are born, we die.
1: Když se narodíme, zemřeme.
0: Happiness comes, that shall also go.
1: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
0: Sadness comes, that shall also go.
1: Přijde smutek, i ten pomine.
0: Nothing is permanent.
1: Nic není trvalé.
0: But what is permanent is the bond between us and Gurudev that is constant, everlasting.
1: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
0: Ram Krishna se kona bade usne bhi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
1: Toto znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
0: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will we make pranam to?
1: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
0: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
1: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
0: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
1: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
0: But these five things should decrease and hopefully disappear.
1: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
0: Any guesses which are the five things?
1: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
1: Těchto pět špatných vlastností by mělo, těch bychom se měli vzdát.
0: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
1: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
0: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
1: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
0: Indra just went rrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he's agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamalesha Phulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandaleshvar Phulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Sadgurudev Bhagavan ki jai.

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलकपुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurjiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishu Guruji's holy lotus feet.
1: Moje úcta svatým Vishvagurujiho lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati ji.
1: Náš pilíři ášramu s vámi Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciple, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhpit Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Šri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhpit Parampara and as well from Vishu Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Šri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishvagurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhpit Parampara.
1: Máme velké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Šri Alakpurijiho Siddhpit Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishu Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Šri Vishvagurujiho.
0: He remind me my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishu Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože s požehnání Vishvagurujiho jsme vyrůstali ve stejném ášramu.
0: Vishu Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, sorry. It was story started from the Kumbhmela.
1: A stávalo se, že mě Vishvagurují někdy dal za úkol, abych se postaral o Avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhmelu.
0: All people was Kumbhmela, our ashram. No, only few student was there remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhmele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího avatar Purijiho.
0: But he was taking care of me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
1: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
0: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
1: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst, tak.
0: I'm very clear, transparent, transparent crystal way. I want to tell you.
1: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishvaguruji nebude šťastný.
0: Vishvaguruji call me from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
0: and
1: říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával Vishvaguruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal.
0: Morning breakfast.
1: Musíš vařit halvu a kheer Avatar Purimu na snídani. A Avatar Purijiho k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That this is reminding time to time us. And I'm thanks today. This is great one color life.
1: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the my 36 years. The birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer. They also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students. They prepare very good and beautiful. The presents, my birthday, the cake, my life, I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
0: But it's cake.
1: Ale tenhle ten dort...
0: is very very very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
0: I thanks to Vishvaguruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuji Vishvagurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe.
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
0: Now today many the devotee of Vishvaguruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishvaguruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishvagurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishvaguruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Puriji told that, you know, where we was,
1: všechno
0: nobody know.
1: Všechno je požehnání Vishvagurujiho, protože tak, jak Swami Avatar Puriji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
1: Vishvaguruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishvaguruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
0: And this is blessing Vishvaguruji.
1: A to je díky Vishvagurujiho požehnání.
0: So thanks all of you once again.
1: Takže znovu děkuju vám všem.
0: This is great day.
1: Je to veliký den.
0: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
1: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
0: You know, you all of you know that we all must 2 weeks where we are traveling.
1: A víte, že cestujeme asi 2 týdny.
0: On the 8th, I think, of Swami Avatar Puri came to India.
1: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
0: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came for celebration Guru Purnima.
1: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
0: So ashram organizers have double duty than normal people.
1: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
0: So myself, Avatar Puriji, was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
1: A tak jsme se svámým Avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ashramu, do božího domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
0: And after 2 days, second day Avatar Puri told me that we need to leave.
1: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
0: Avatar Puri, I didn't sleep whole night, whole day, then no problem, we will sleep in aeroplane.
1: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak this Avatar Puri říkal, nevadí, right, no? Vyspíme se v letadle.
0: So we went to Jodhpur morning.
1: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
0: By car.
1: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
0: And 3 o'clock in the aeroplane.
1: Ve 3 hodiny do letadla.
0: Air came 4 o'clock in the Delhi.
1: Ve 4 jsme byli v Delhi.
0: 3-4 hours we was there.
1: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
0: 9 o'clock in aeroplane.
1: 9 hodin zase v letadle.
0: And we went to their Abu Dhabi.
1: A mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
0: The time zone is different. I don't know what time was there.
1: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
0: 2 hours less than from here, Czech Republic.
1: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
0: And from there we have to fly to Vienna.
1: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
0: So we came to Vienna at 6:30.
1: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
0: 7 o'clock or 7:30 ashram.
1: Půl 8 jsme byli v ashramu.
0: From there, 1.5 hour rest and 10 o'clock is in the car.
1: A tam jsme si na 30 minutes odpočinuli a nasedli do auta.
0: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
1: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujího ashramu Živoucí světlo.
0: So we are here with you. All of you.
1: Ak bychom byli s vámi se všemi.
0: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
1: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
0: So our Gurudev is blessing and his guidance with us. So we are moving in the boat.
1: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
0: One good singer in India, he sang.
1: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
0: Gurudev daya karke humko apna lena. गुरुदेव दया करके हम

0: सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: to znamená daya je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना, मीन्स एक्सेप्ट आवर भक्ति, आवर एडोरेशन, आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स.
1: Přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: Soje hue bhagyon ko jaga dena, o Gurudev, please wake up our destiny.
1: Prosím, Gurudeve, probuď nás k našemu osudu.
0: Meri nav bhavar dole, as Avatar Puri ji mentioning, meri nav means my boat is in the ocean. And moving with the ocean waves up and down, moving.
1: Jak to Avatar Puriji zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev, pára laga dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwaguruji's energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá
0: so please,
1: požehnání,
0: fold hand,
1: nektar.
0: Fold tak, hand and three time om chanting,
1: takže
0: praying
1: prosím, spojte ruce a třikrát zaspíváme om za Vishwagurujiho dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

0: or someone have time for 1 week, you can be here for some other friends.
1: Někdo bude mít třeba čas přijet na týden s přáteli.
0: Or because to live in such a beautiful atmosphere.
1: Protože žít v takové nádherné atmosféře.
0: And we have our guru paramparas.
1: Kde tady máme naši guru parampara.
0: Everywhere, in every place, there is a spirituals and gurus.
1: Je všude, na každém místě je duchovnost a všude jsou gurové.
0: In every room there are pictures of gurudevs.
1: V každé místnosti jsou obrázky gurudevů.
0: Some have Krishna.
1: Někdo má Krishnu.
0: Shiva.
1: Shivu.
0: Brahma.
1: Rámu,
0: Vishnu.
1: Vishnua.
0: Ram.
1: Rámu.
0: Jesus.
1: Ježíše.
0: Holy Mother.
1: Svatou matku.
0: So this is a holy atmosphere.
1: A tak to je ta svatá atmosféra.
0: And I was thinking today.
1: A dnes jsem přemýšlel.
0: We all, whenever we will go.
1: O tom, že ať pojedeme kdykoliv.
0: To Brahmaloka.
1: Ať se kdykoliv odebereme do Brahmaloky.
0: Please, Mahaprabhuji.
1: Tak prosím, Mahaprabhuji.
0: Let us from this atmosphere.
1: Dej, aby to bylo z této atmosféry.
0: Of course, in your family, your house, your countries, your house where it is.
1: Samozřejmě, že máte svůj domov, někde máte rodinu, svoji zemi, národnost.
0: But it will be always such like spiritual situation of places.
1: Ale jde o to, aby to bylo z duchovní atmosféry, z duchovního místa.
0: Alakpurijis.
1: Alakpurijiho.
0: Shiva.
1: Shivy.
0: Always I was thinking we should come to the Shiva's place.
1: Myslel jsem neustále na to, abychom se dostali k tomu místu Shivy.
0: Holy mountain.
1: Na svatou horu.
0: And that is we call mountain Kailash.
1: Nahoru, která se nazývá Kailash.
0: And there are beautiful lakes also.
1: Jsou tam také překrásná jezera.
0: Little bit height, very height.
1: Jsou ve veliké nadmořské výšce.
0: But now it is said there is some road and more little comfortable.
1: Ale prý už tam teď vede pohodlnější cesta.
0: But we have from there many people who was, they brought the water, some stones,
1: ale je mezi
0: some sands.
1: Hodně lidí, kteří tam byli a přivezli odtamtud svatou vodu, někdo přinesl nějaké.
0: And kamíny. We have many photos, pictures.
1: Nebo písek a máme spoustu fotografií toho místa, té hory.
0: That's also enough for us.
1: A to nám také stačí.
0: And we are where Alakpurijis is.
1: A pak tam, kde byl Alakpurijí.
0: Himalaya.
1: V té části Himalají.
0: Mountain Himalaya.
1: Hory Himalaje.
0: Is very spiritual, very, very.
1: Jsou velice duchovní.
0: In many other beautiful mountains, different.
1: Existuje mnoho dalších překrásných hor, taky duchovních.
0: And there was great saints also.
1: A v nich také žili velcí světci.
0: Definitely.
1: Zcela určitě.
0: Also in America.
1: Také v Americe.
0: Further, many very nice people.
1: I tam dál žijí velice milí lidé.
0: It means that our this Mother Earth.
1: Znamená to, že tato matka země.
0: And this is a life.
1: To je život.
0: We see the ocean living.
1: Oceán a oceán je živý.
0: Many, many life inside.
1: Je v něm plno života.
0: And the our Mother Earth.
1: A naše matka země.
0: And everything in this earth.
1: A všechno v této zemi.
0: Is alive.
1: Je živé.
0: The whole earth.
1: Celá země.
0: Even we cannot see.
1: I to, co nevidíme.
0: But life inside.
1: I v tom je život.
0: Some long years ago.
1: Před mnoha lety.
0: When I was in Vienna.
1: Když jsem byl ještě ve Vídni.
0: And so there was said one day they saw us some from the life.
1: Tak nám tam ukazovali nějaký dokument o životě.
0: The living animals.
1: O různých živých zvířatech.
0: And maybe if you don't know, I will ask perhaps in Vienna.
1: Jestli to neznáte, tak možná se potom poptám ve Vídni.
0: Ekta's husband.
1: Manžel Ekty.
0: He is in the there all were on televisions and everything.
1: Pracuje v televizi, takže to dohledá.
0: So maybe we will one day bring this and we can show us.
1: A možná to sem jednou přivezeme a pustíme si to.
0: So they said that time.
1: A tehdy říkali v tom dokumentu.
0: Anywhere on the earth if it's dry.
1: Že kdekoliv na zemi, i když vidíte, že je tam úplné sucho.
0: Very hot.
1: I horko.
0: Or cold.
1: Nebo chladno.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So they said anywhere stand yourself on the earth.
1: Tak ať jste kdekoliv, tak se můžete stoupnout na zem.
0: And then through their instruments.
1: A pak nějakými speciálními nástroji.
0: And the sea through the earth.
1: Se podívali skrz tu zem.
0: Unbelievable how many creatures.
1: Do půdy. A bylo neuvěřitelné, kolik tam bylo různých stvoření.
0: From the sand. Earth.
1: Třeba i v písku jenom.
0: Till there everything and
1: všechno to tam žilo.
0: Person will be so how to say afraid.
1: A člověk by se až bál.
0: My God.
1: Můj Bože.
0: I'm going in with so many animals.
1: Snad se do těch zvířat neprobořím.
0: I will ask the Ekta.
1: Já požádám, poprosím Ektu.
0: The Ekta is gone. She comes always 2-3 days, then she goes away.
1: Vždycky přijede na 2-3 dny a pak zase odjede.
0: Oh, you are here.
1: Teď zrovna je tady.
0: Thank you very much, okay?
1: Tak děkuju mnohokrát.
0: Then you should tell him, okay? Definitely he will.
1: Věřit mu to, ať tam.
0: Aha, he. Of course, then I will be very happy, very, very happy.
1: Tak pravděpodobně sleduje webcast, takže o tom ví hned a s vámi, že bude mít velkou radost, když to pošle.
0: Some you are going tomorrow already, otherwise we could have saw you.
1: Někteří z vás už odjíždíte zítra, jinak bychom vám to mohli teď hned ukázat, promítnout.
0: So that was a serial.
1: Čili byl to takový celý seriál.
0: Every 2 weeks once or something, many things.
1: Jednou týdně nebo jednou za 2 týdny promítali a bylo tam
0: scientists they were
1: spoustu dílů a připravovali to vědci.
0: Is it very good?
1: Je to velmi dobré.
0: Then in our body.
1: A potom v našem těle.
0: Yeah, it is said yes.
1: Hodiny to potvrzují.
0: Everything is there, he said.
1: Hodiny říkají, všechno tam je.
0: In our body we call the life.
1: V našem těle je život.
0: We are life.
1: A my jsme živí.
0: Always we said is our heart and our soul.
1: My vždycky říkáme, to je moje srdce, moje duše.
0: But in the whole body.
1: Ale v celém těle.
0: There's so many jiva.
1: Je tolik těch jiva, žijících entit.
0: Life. Eh?
1: Života.
0: So. In the bones.
1: V kostech.
0: In the nerves.
1: V nervech.
0: All different like liquids.
1: Ve všech různých kapalinách.
0: In the skin.
1: V kůži.
0: Everything in our eyes.
1: Ve všem, v očích.
0: Everything, life.
1: Úplně všude je život.
0: This is the life.
1: A to je život.
0: So we are life.
1: My jsme ten život.
0: And not only we, but we say my jiva or something.
1: A není to jenom to naše já, to čemu říkáme jiva.
0: But we are going through the whole universe.
1: Ale je to celý takový vesmír těch životů.
0: If we are diving in the water.
1: Když se potopíme do vody.
0: Also there is.
1: Tak i tam je ten podmořský život.
0: When they are going under the earth and they are breaking their coal.
1: Když jsme někde v podzemí, třeba v dolech.
0: Some gold.
1: Na uhlí nebo na zlato.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: And that is also the life inside.
1: Tak tam je také život.
0: We cannot understand what kind of life is.
1: A jenom nerozumíme, co to vlastně je za život.
0: Our stone.
1: Naše kameny.
0: Our stone is also life.
1: Kameny jsou také živé.
0: But how it goes, we don't know how long it will be and what will be turning to different things.
1: Ale nevíme, jak ten proces toho života probíhá v nich a jak dlouho trvá, než se promění v něco jiného.
0: So when you see this.
1: A tak když toto vidíte.
0: And with this instruments.
1: A pomocí těch různých mikroskopů, nástrojů.
0: And tell, please, can you walk?
1: A pak řeknete, můžete se tady projít?
0: My God.
1: Můj Bože.
0: Painful, whoa, everywhere.
1: Tak bojte se našlapovat.
0: Therefore, our earth.
1: Proto naše země.
0: Is living earth.
1: Je žijící země.
0: So we are not something like other kind of this what they call, but life, earth is the life.
1: Čili nejsme, nejde o žádný mimozemský život, o žádné UFO.
0: Therefore we said, life, mother earth.
1: Ale ten život je tady na zemi, protože říkáme živá matka země.
0: And we should. Every time bless our mother earth.
1: A měli bychom stále žehnat matce zemi.
0: You know how many times I'm telling.
1: Víte, kolikrát už to říkám?
0: When we open our eyes.
1: Že když otevřeme oči.
0: We said.
1: Tak řekneme.
0: God.
1: Bože.
0: And my I am what I am.
1: Co říkáme, jsem?
0: A man, human.
1: Jsem člověk.
0: Living.
1: Žiju.
0: Then earth.
1: Potom mother. Země, matka země.
0: The water.
1: Voda.
0: All our 5 elements.
1: Všech našich 5 prvků.
0: Then further.
1: A pak dál.
0: So in our sadhana practice, our yoga, in daily life.
1: A tak v naší sádhaně, v našem cvičení jogy v denním životě.
0: We are learning, I'm giving you, because it's we call the karna karna. Karna karna means very, very fine sand.
1: Se učíme a mluvíme o karn karn, to je úplně ten nejdrobnější, to zrníčko písku, nejdrobnější.
0: Inside is alive.
1: A i v tom je život.
0: For example,
1: například
0: ocean,
1: máme oceán,
0: clouds,
1: mraky,
0: and coming again water.
1: A z těch mraků znovu prší voda.
0: Sometimes it's very fine drop. We cannot see.
1: A někdy ty kapičky jsou tak drobounké, že je ani nevidíme.
0: We will see when it's very, very cold.
1: Ale dá se to vidět, když je
0: in winter.
1: Veliká zima, když mrzne v zimě.
0: And we cannot see the fog.
1: A my nevidíme, protože
0: or what we call the
1: máme to zamlžené.
0: And there we can't see anything.
1: A nic nevidíme, protože ta voda se sráží a je, máme tu mlhu.
0: But there is water. Drops.
1: Všude v tom jsou kapičky vody.
0: We see only like a fog.
1: A my je vidíme jenom jako mlhu.
0: But that is water.
1: Ale to je voda.
0: And the water is that very, very drops.
1: A ta voda je ve formě nepatrných kapiček.
0: And that is life inside. It is a life.
1: A v tom je život. To je život.
0: So one said.
1: Takže říká se.
0: Where I can go?
1: Kam mám jít?
0: Which side I'll go?
1: Na jakou stranu se mám dát?
0: Should I go height?
1: Mám stoupat vzhůru?
0: Or on the earth?
1: Nebo padat na
0: Should
1: zem?
0: Should I go under the earth?
1: Mám jít pod zem?
0: Or in the water?
1: Nebo do vody?
0: Oh my atma?
1: Oh mé atma?
0: I am.
1: Jsem.
0: Every day. Everywhere.
1: Jsem všude.
0: And I don't feel anything fear.
1: A necítím žádný strach.
0: No pain.
1: Žádnou bolest.
0: It is even what we call the colors. And how many colors are coming in the rivers or in the water?
1: I barev, kolik různých barev je ve vodě.
0: We have, for example, this
1: rainbow.
0: Rainbow.
1: Máme třeba duhu.
0: How comes from these colors and this and that?
1: Jak se to stane, že se nám vyjeví ty barvy?
0: Same thing when you or we close our eyes.
1: A to též, když zavřete oči.
0: Each and every us we have different kind of light inside.
1: Každý z nás bude vnímat různé světlo.
0: It is dark.
1: Je
0: very dark.
1: Někdo velmi temnou barvu.
0: But that is also very living and very great.
1: Ale i vlastně i ty barvy jsou živé a jsou veliké.
0: So where is not?
1: Čili kde to není?
0: And where I am?
1: A kde jsem já?
0: I am nothing.
1: Já nejsem nic.
0: I am nothing.
1: Já nejsem nic.
0: Only that Atma Bhagavan Prabhu.
1: Jenom to Atma Bhagavan Prabhu.
0: And so we see how many stars in the skies.
1: Vidíme tolik hvězd na obloze.
0: And it is said how many states that we can go after we cannot go further.
1: Říká se, teď můžeme ujít všechny ty kroky, a potom už to nepůjde.
0: So many yogis, how far they can go
1: jak,
0: in the sky?
1: jak daleko se můžou dostat jogini po obloze.
0: And then they can come back.
1: Kam až daleko můžou nahoru jít a jak se můžou vrátit zpátky.
0: But those parabrahma, paramatma.
1: Ale parabrahma, paramatma.
0: That jiva.
1: To jiva.
0: Like a great rishi.
1: Jako třeba veliký rishi.
0: Then if they come above everything.
1: Ten se může dostat úplně nad všechno.
0: Then they cannot come back.
1: Ale pak už se nevrací zpátky.
0: No, then they are all in one.
1: Pak už jsou všichni v tom jednom.
0: So there are two things.
1: Takže jsou dvě věci.
0: One is that sometimes we practice and do good things and everything.
1: Někdy cvičíme, děláme různé dobré skutky a všechno možné.
0: Or we fall down.
1: A nebo padáme.
0: It means our we have such kind of habit.
1: To znamená, že máme určité zlozvyky.
0: We are only in the worldly things.
1: A lákají nás jenom ty světské věci.
0: Then we cannot go up.
1: Potom se nemůžeme povznést.
0: We should go up.
1: A měli bychom jít vzhůru.
0: In the very what if there is a plastic
1: ball. Když máme míč.
2: Like a balloon.
0: Yes, balloon.
1: Nebo balónek.
0: And balloon is that it will go always high and high and high.
1: Když máme ten nafukovací balónek, tak ten pořád bude stoupat vzhůru.
0: Because inside is nothing except only prana.
1: Protože uvnitř není nic, jenom prána.
0: The air.
1: Vzduch.
0: And that will take more higher and higher and higher.
1: Určitý plyn, který ho bude nadnášet vzhůru, výš a výš.
0: But after sometimes,
1: ale po určité době,
0: one will explode it.
1: Ten balónek praskne.
0: And coming down.
1: A pak se vrátí dolů.
0: So we have desire.
1: Čili my máme touhy.
0: So this desire is that always bring us on the earth back.
1: A ta touha nás vždycky vrátí zpátky dolů na zem.
0: In the earth is good.
1: Na zemi je to dobré.
0: But we are always here.
1: Ale jsme stále tady.
0: We die, we burn again. More born.
1: Umřeme a znovu se narodíme.
0: Again die, again born, again die.
1: Narodíme se, umřeme.
0: And not only that, we will be always human.
1: A není to tak, že se budeme rodit stále jako lidé?
0: No.
1: Ne.
0: Maybe we are in worms in the earth.
1: Možná se narodíme jako nějací červy v zemi.
0: Jiva. Jiva is the jiva.
1: Jiva je jiva.
0: Water is the jiva.
1: Voda je jiva, život.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Jiva.
1: Jiva. Život.
0: Jiva boda, já jiva.
1: Voda je život.
0: Voda život. And we go jal jagdish.
1: A u nás se to říká takto.
0: Jal jagdish.
1: Jal jagdish.
0: Jal ma jagdish. Where the water, there is a God.
1: Tam, kde je voda, tam je Bůh.
0: Where is the water, there is a fire.
1: Kde je voda, tam je oheň.
0: There is a water, there is a heat.
1: Kde je voda, tam je horko.
0: Where there is a cold.
1: Tam je taky chladno.
0: Water.
1: To všechno voda.
0: So this is Rishi said, one rishi.
1: Jeden rishi jednou řekl.
0: I can't go further.
1: Nemůžu jít dál.
0: The wind, the air.
1: Vítr, vzduch.
0: Always bringing me again back into the earth.
1: Mě vždycky zavane zpátky na zem.
0: When we will go?
1: Kam půjdeme?
0: No feeling of the cold.
1: Tam, kam půjdeme, necítíme ani chlad.
0: No fire you can feel.
1: Ani oheň, horkost.
0: No elements you we can feel.
1: Necítíme žádné prvky.
0: So don't worry.
1: Čili nedělejte si starosti.
0: You need not to take your jacket.
1: Nebudete potřebovat žádný kabát.
0: Okay. Everything remains here.
1: Žádnou bundu, všechno zůstane tady.
0: And that is this.
1: A tak to je.
0: Therefore,
1: proto
0: it is, that means that time we come again, we will be the whole world and whole life there up.
1: Až se vrátíme, tak pak budeme v celém světě.
0: How long we don't know.
1: Jak to bude trvat, nevíme.
0: Go ahead, go ahead.
1: Pokračujte dál.
0: Or we are just going, but I think we are going round of the earth round and round.
1: A my si možná myslíme, že stoupáme vzhůru, ale ve skutečnosti jdeme jenom kolem dokola pořád po zemi.
0: So it means there is, it is said.
1: A tak se říká,
0: that each and every time all your desire,
1: pokaždé, když máte nějaké přání, touhu,
0: to get, go and take a suit, that is also desire.
1: Když třeba se chcete obout, tak to je taky určitá touha.
0: I'm sitting, this is also not.
1: To, že si chci sednout, to taky.
0: It means no, nothing.
1: Ale pak to znamená vůbec nic.
0: Then said okay.
1: Pak si řeknete dobře.
0: Who are nothing?
1: Tak co to je to nic? Nebo kdo to je?
0: Is it, there's no nothing.
1: Řeknete, to není nic.
0: So what is a nothing?
1: Co je to nic?
0: We make a anusasana, anusthan.
1: Věnujeme se anustáně.
0: So it is not so, is this that kind of rishis in the stars up?
1: Čili nemají to tak snadné ti rishiové, co jsou nahoře ve hvězdách.
0: My dear,
1: moji milí,
0: you are very forward.
1: Jste velmi pokročilý.
0: I am not very much.
1: Já zas tak moc nejsem.
0: You are great.
1: Vy jste velcí.
0: You see? So you are all sitting with the Mother Earth very nicely.
1: A tak všichni velmi hezky sedíte na matce zemi.
0: I'm all the times up.
1: A já jsem pořád tady někde nahoře.
0: So I want to be with you.
1: A tak chci být s vámi.
0: And I'm here because I want to see all my disciples, my sisters, my brothers, my child, my mothers, grandmothers. They are sitting there far there.
1: A jsem víš, protože chci vidět na všechny své bratry a sestry a matky a děti, a někteří sedí opravdu velmi daleko.
0: And I sit down here.
1: A já sedím tady.
0: Then I can't see anybody.
1: A kdybych seděl rovnou na zemi, tak bych
0: and
1: na nikoho
0: can't
1: neviděl.
0: See me.
1: A nikdo by neviděl na mě.
0: So don't think that Swamiji sits on the high place.
1: Nemyslete si, že Swamiji sedává na nějakém vyvýšeném místě.
0: When anywhere conference, anywhere somewhere, it always place high place.
1: Kdekoliv, kde se pořádá nějaká konference, tak tam všude se sedí výš.
0: Because to see us each other.
1: A jde jenom o to, abychom se navzájem viděli.
0: And when we are in aeroplane,
1: a když jsme v letadle,
0: then we see again beautiful our earth.
1: Tak zase vidíme z té perspektivy krásnou zemi pod sebou.
0: We are in.
1: My jsme uvnitř.
0: And that in is in us.
1: A ten vnitřek je v nás.
0: I am in you and you are in me.
1: Já jsem ve vás a vy jste ve mně.
0: I am in the water and water is in me.
1: Já jsem ve vodě a voda je ve mně.
0: So in this our techniques which we are giving and morning I was told you.
1: Čili v těch technikách, co, kterým se tu věnujeme a dopoledne jsem jednu techniku předávám.
0: And how we made step by step yoga techniques.
1: A jak ty techniky, jak v nich postupujeme krok za krokem.
0: And it will be go.
1: A this bude will to go. Tak dál, budeme pokračovat.
0: When I will not be here.
1: Když tady nebudu.
0: But this path which I gave that path.
1: Tak ta cesta, kterou jsem nastínil.
0: Go here on the path.
1: Kterou jsem vám ukázal, tak pokračujte po ní dál.
0: Now you see me.
1: Teď mě vidíte.
0: After you will not see me.
1: A potom mě neuvidíte.
0: But I will go on with you in on the path of you.
1: Ale já s vámi po té cestě půjdu dál.
0: That my path comes to you, your path.
1: Moje cesta je vaší cestou.
0: Then we are not

0: ale in the clothes.
1: Máme třeba zlatý kroužek na prstě u nohy.
0: One is in rings in hand.
1: Další máme prstýnek na ruce.
0: Something is in the nose.
1: Pak máme zlatý kroužek v nose.
0: One is in the ears.
1: Další zlatý kroužek v uchu.
0: This is the tooth.
1: A další zlato máme v zubech.
0: And some is bad.
1: A další máme kde?
0: The rings and then something other.
1: Necklace.
0: Necklace.
1: Máme zlatý náhrdelník třeba.
0: And for puja.
1: A něco zlatého puje.
0: All different.
1: To všechno jsou různé.
0: But one day we will become one.
1: Zlaté předměty, ale jednoho dne se to spojí do jednoho.
0: So you are like that. You are the ring. You have something different.
1: A vy jste teď jako ty předměty. Někdo je náušnice, někdo prsten, někdo náramek zlatý.
0: And we will melt it.
1: A pak to všechno rozstavíme.
0: And then we will go further.
1: A pak půjdeme dál.
0: So where I am?
1: Kde jsem?
0: How long I will be?
1: Jak dlouho budu?
0: Why I will be?
1: Proč budu?
0: Therefore I will be nothing.
1: Proto nebudu nic.
0: It is nothing.
1: Je to nic.
0: That is in sadhanas.
1: Tak je to v sádhani.
0: So you practice.
1: Takže cvičte.
0: Without any pain.
1: Bez bolesti.
0: Don't be angry.
1: Nezlobte se.
0: Don't be fearful.
1: Nebojte se.
0: Live, eat.
1: Žijte, jeste.
0: And what you are eating?
1: To, co jíte?
0: What you are eating, there is also eating someone.
1: To, co jíte, tak zároveň také někdo jí.
0: Yes. Everything is there.
1: Je tam všechno.
0: So where come further to our sadhana?
1: Že když pokročíme v naší
0: anuštán, what we are doing,
1: v té anuštáně, které se věnujeme,
0: and what we did, I told,
1: a to, co jsme dělali, o čem jsem mluvil,
0: kriya anuštáns, and then other what we did,
1: kriya anuštáně a o asanách, pranajámě,
0: and then we made very nice today again,
1: mantra?
0: No. This morning. And that kriya.
1: A dnes ráno jsem předával kriju.
0: What is kriya?
1: Co je to kriya?
0: Tomorrow I will tell about kriya.
1: O tom budu mluvit zítra.
0: Because too long.
1: Protože je to moc dlouhé.
0: Kriya is very long.
1: Kriya je velice dlouhá.
0: Your whole body is kriya.
1: Celé vaše tělo je kriya.
0: When we say, it's also kriya.
1: Když takhle kýchneme, tak to je kriya.
0: It's kriya.
1: Když tak odfrkneme, taky je to kriya.
0: Boom, it's kriya.
1: Toto je taky kriya.
0: It's kriya.
1: Zívání je kriya.
0: It's kriya.
1: Kašlání je kriya.
0: But which kriya, which kind of kriya?
1: Ale jaký typ, druh kriji to je?
0: And how it will go this? So this was very great kriya.
1: Toto byla veliká kriya.
0: And we will talk tomorrow again.
1: Budeme o tom mluvit znovu zítra.
0: So all those who are practicing.
1: A tak všichni vy, kdo cvičíte, kdo jste na anuštáně.
0: Should complete step that kriya.
1: Tak byste měli mít kriju.
0: Kriya, and that kriya we had.
1: Je to ta kriya, kterou jsem předával.
0: Today our some people had this kriya.
1: Dnes několik lidí tuto kriju dostalo.
0: All kundalinis, chakras.
1: Je to spojené s kundalíní, s čakrami.
0: Everything.
1: Se vším.
0: So.
1: Takže?
0: Be relaxed, be comfortable.
1: Uvolněte se, buďte v pohodě.
0: Don't run too quickly.
1: Moc rychle neběhejte.
0: It has its time.
1: Neutíkejte, všechno má svůj

0: chess.
1: And so, what do they call it? Smoothly.
0: Běžte hladce.
1: So, don't say, will I do, will I not do, how should I do, quickly do.
0: Neříkejte si, zvládnu to, nebo to nezvládnu, jak to mám dělat, musím to dělat rychle.
1: When we are cooking something,
0: když něco vaříme,
1: doesn't matter how quickly you could do it, it will not.
0: Tak když budete míchat sebe rychleji, tak tím to neurychlíte.
1: Yes. When the mother cow,
0: když matka kráva,
1: takes time to bring milk.
0: Matce krávě taky trvá, než si nachystá to.
1: She will give the milk.
0: Mlíko a budete jí moc.
1: The cow will drink.
0: A to telátko se bude moc.
1: But
0: napít.
1: How and when mother is bringing from the which kind of the what we call that? Aita is after, but in different other.
0: Ale jak to ta maminka zařídí, maminka kráva?
1: Yeah. So I cannot because I'm not a mother.
0: Já to nemůžu úplně popsat, jak to dělá, protože nejsem matka.
1: But mother knows how to bring the milk.
0: Ale matky ví, jak mít mléko.
1: I think we should tell tomorrow everybody.
0: Myslím, že bychom to měli zítra všem říct.
1: All mothers, okay?
0: Všechny maminky, že by to měly probrat.
1: Old mother or young mother, no problems.
0: I staré matky, i mladé matky, to je jedno.
1: Bring me one cup of your milk.
0: Přineste mi pohárek svého mléka.
1: Only she can.
0: To dokáže jenom kráva.
1: So it is like this, slowly, peacefully.
0: Takže berte to pomalu, s klidem.
1: Practice.
0: Cvičte.
1: Mantru. Mala mantra.
0: Mantru s málou.
1: That is everything will do.
0: A tím zvládnete všechno.
1: Then comes this all kriyas.
0: Pak přichází dál všechny ty kriye.
1: Om Sri Deep Nayan Bhagwan Ki.
0: Jai.

0: Sri Deep Narayan Bhagwan Ki Jai. Dekha tasveer Sataguru ki mangana mana ho gaya mera. When I saw a picture of my Gurudev, my mind went to complete ecstasy out of happiness.
1: Když jsem spatřila fotografii Gurudeva, byla jsem bez sebe štěstí.